0: Hit Radio Orion.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

0: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
1: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
1: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
4: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
3: Tak setři a šetři.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hey, this is Ava Max.
9: All the hits.
5: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Orion.

0: Rádio Orion.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: aktivní prodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.cz.
2: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád goril

0: CZ. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné nedělní ráno, 7 hodina a první zprávy, vítejte u nich. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřesnilo odhady a očekává, že systém penzí letos nakonec skončí zhruba s 10 miliardovým přebytkem. Původně

0: Redakce rezortu přitom počítala s výrazně vyšší částkou, a to kolem 20 miliard korun. Konečnou bilanci ale může ještě ovlivnit třeba to, jak se promítne schválené snížení záloh pro živnostníky. To platí od července. Lidé, kteří se museli evakuovat z domova kvůli rozsáhlému lesnímu požáru obce Hürtenwald na západě Německa, se mohou vrátit. Včera večer jim to potvrdili místní úřady, jak napsala agentura DPA. Nepotvrdili se obavy, že by plameny mohly znovu rozmíchat silný vítr. Jde o největší požár v historii spolkové země Severní Porední Vestfálsko. A pojďme také na sport. Asi největší naděje české výpravy na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu medaily nezískaly. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuela skončila v běhu na 400 metrů čtvrtá. Obhájce titulu Jakub Vadlejch obsadil v hodu oštěpem páté místo. K medaili mu chybělo 9 cm. Chodec Albert Kukla byl dopoledne díky 12. místu nejlepším z českého kvarteta při premiéře půlmaratonu na vrcholné akci. Na dvojnásobné trati, na které se rovněž závodilo poprvé, skončil Jaromír Morávek 20. a Kristina Sasínek-Meky těsně postoupila do finále běhu na 1500 metrů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Provoz na hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou ve čtvrtek na několik hodin zastavilo v úseku Studénka a Jistebník stržené trakční vedení. Událost se stala při průjezdu vlaku. Na střeše jednoho z vagónů začaly hořet spadlé dráty. Na místo vyrazili hasiči Správy železnic a evakuovali zhruba 150 cestujících. Vlaky se vrátily na trať po 4 hodin.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, během rána a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle také slabý déšť, večer můžou být také přehánky nebo bouřky. Co se týče teplot, ty nejvyšší dnes na 32 stupních Celsia.
2: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Dobré ráno!
4: S vámi Filip a Lea, doufám, že se vám krásně vstávalo. Tak jsme za polovinou srpna, přátelé, dneska 16. Tak hezký dobrý den, Lea s Filipem s vámi na značkách. Tak co můžeme udělat? Odpálit to nejlepší vysílání v českém éteru. Takhle o víkendu, kdy vám dáváme porci pozitivní nálady. A víte co? Já jsem se dneska strašně blbě vyspala, ale na druhou stranu jsem si řekla, že o to víc chci být pozitivní v éteru.
0: No dobrý je, že na tobě to není vůbec poznat. Takže to můžeš se takhle hůř vyspat častěji, nám to nevadí.
4: To až vypnu ten mikrofon.
0: Ježiši mare, dej tam hudbu.
4: Tak hezké dobré ráno, startujeme právě teď. Před námi Pink anebo Weekend, právě teď.
2: Hit Radio Orion.

0: Hezké dobré ráno, 10 minutek po 7 hodině, neděle, 16. srpen. Tak schválně, kdo z vás má doma zástěru, pletení a taky pečete třeba v úterý ráno lazaně? Možná totiž nejste v důchodu, ale jdete s největším trendem Gen Z. No a je to. Tady největší trend prostě Gen Z. Tenhle trend se jmenuje Nona Maxing, což je vlastně taková revoluce proti stresu. To znamená, že generace Z už nechce být produktivní a chce být prostě, já nevím, taková babička. Koupí silněné kalhoty, začnou pěstovat bazalku na balkóně a tváří se, že jediné, co je trápí, je, že až mi z toho zaskočilo, no, protože mi to nejde do hlavy. Jestli je ta omáčka dost slaná. Každopádně vtipné je to, že dokud nezjistíte, že vaše 20-letá neteř má víc receptů na Noki než vaše máma, že jo? No, nevím. Je to prostě takový jako zvláštní. Je to možná takový čistý únik z digitálního chaosu, když pletete svetr nebo krájíte rajčata, nemůžete u toho scrollovat na mobilu, že jo?
1: No dá se to asi, no. I když pletení jednou rukou, to by možná zvládly naše babičky, ale mladý holky ne. No já vlastně nevím, co k tomu říct, protože já se v generaci těchto lidí úplně moc nepohybuju, takže nevím, co dělají vlastně ve volném čase, kromě scrollování na telefonu.
0: Přesně tak, já sice mám 15-letýho syna, takže ten je úplně jako příklad toho, co tady říkáme. Každopádně, ano, je to o tom scrollování, prostě je to o té mluvě. Já mu vždycky říkám, Nikola, si mluv na mě česky, protože začne na mě mluvit takovými těma jejich výrazama, nebo včera říkám, hele, ty jsi mi vzal gumičku, proč ji máš na ruce? Prostě černá klasická gumička, víš, co to znamená?
1: Ne.
0: Když má kluk z generace Z na ruce gumičku, že má holku.
1: Je takhle, tak to jsem v životě neslyšel. Takže si je označkujou takhle, nebo ten kluk
0: gumičku,
1: sám
0: dostal
1: si, ne,
0: gumičku.
1: Mám holku, že jo. Hele, tak ono to možná je, že když jsi mladý, tak to chceš dát najevo, jako jsi frajer.
0: Ano.
1: Naopak, když je starý, tak si myslím, že si ji rád sundá tu gumičku.
0: Já přemýšlím, co to bylo za nás, jestli jsme se taky takhle nějak jako určitě značkovali.
1: Za mě určitě ne.
0: Teda. Za mě teda taky 100% ne. Já si myslím, že pojďme zpět do 21. století, jdeme hrát skvělý hity a hezké dobré ráno.

0: ráno. Nás by s Mildou zajímalo, kdo vstáváte opět s námi. Napište nám na 777-937-777. Odkud nás posloucháte, co děláte právě teď v 7 hodin ráno a 19 minut. Proč nespíte? Dejte vědět, jo? My se těšíme na vaše zprávy a posíláme třeba tuhle skvělou trojku. David Guetta, tedy Swims a Tones and I.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hilite.com sekce kariéra. Hledáte práci, která má skutečně smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: www.bludištělandek.cz. Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love. 8:03, neděle, 16. srpen. Tak si dáme ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Pořádnou dávku empatie projevil mladý muž, který koupil balík špuntu do uší a před startem letadla je rozdával spolucestujícím, aby je během nočního letu chránil před křikem svého 8měsíčního dítěte. Nevšední scéna se odehrála minulý měsíc v Číně. Nečekané překvapení zažil středoškolský fotbalista v Arkansasu, tedy amerického fotbalu, přímo během tréninku. Když si chtěl nasadit helmu, zjistil, že se v ní zabydlel jedovatý had. Zasahovat musel přivolaný odborník a mladík si teď svou výstroj pro jistotu kontroluje hned dvakrát. Restaurace na Floridě přišla s hodně netradiční marketingovou akcí. Pozvala své zákazníky na takzvaný nudistický gastrovečer, kde bylo jedinou podmínkou vstupu odložit veškeré oblečení. Místa byla vyprodaná během několika minut a provozovatelé už plánují další pokračování večeru bez textilu.

0: My jdeme na vaše SMSky, protože nám jich přišlo opět hodně moc. Děkujeme moc, dobré ráno, tady Honza. Jedeme do práce, jak jinak třetí den v kuse, nějakou 14, 15, nedá se svítit, to je prostě gastronomie. A tak no, ale jinak se máme dobře. Díky za zprávu, ať vám ta práce dneska uteče. Taky nám tady píše Lukáš, dobré ráno, v tuto chvíli jsem na cestě do práce. I když je neděle, raději bych jel na koupaliště, ale první práce, pak koláče. To je slovo do pranice, Filipe, by ses měl od toho něco naučit. Další zpráva od našeho posluchače nebo posluchačky. Dobré ráno, krásné ráno. Jakožto sestřička v domácí péči trávím nedělní den s pacientkami. Krásný den všem. Obdiv. Děkuju, že vás máme. Taky tady píše Káťa a Petr. Ahoj, Leonko, zdravíme z auta. Před náma cesta k Lago di Garda. Ježiš, já vám závidím. Ve dvou, na pohodu, těšíme se na krásnou přírodu, jídlo a vinice. Moc prosím o nějakou pecku na cestu, například Los Frequencies. Tak já doufám, že jsme vám to splnili, protože to jsme teď hráli. Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu. Těch SMSek je tady hrozně moc. Hezké ráno, my s Nanukem už 5 kilometrů procházka, než bude horko. Píše posluchač Vláďa, dokonce poslal i fotku.
1: Nanuk, to je pejsek.
0: Nanuk. Hele, hezké ráno. Pejsek. Počkej, já stáhnu tu fotku. Jo, pejsek.
1: Pejsek Nanuk, to je krásný jméno. Hele, to mě vlastně zaujalo, omlouvám se ostatně úplně nejvíc. Jako jméno pro pejska Nanuk, to já Nanuk. Mám rád. Lepší než takový ty lidský jména, víš, když třeba dají psovi jméno Filipek.
0: Píše tady ještě, že jde chystat snídani pro moje hosty. Zdravím od Velkých Losin v Jeseníkách.
1: No tak no. Asi má nějaký penzion nebo něco, že jo?
0: Tak Vláďo, my s Filipem taky přijedeme a rádi.
1: Dáme si slaný, sladký.
0: A Nanuka.
1: Nanuka, ne toho pejska, ale normálně mraženýho a k obědu si dáme kaši řízek.
0: Ano.
1: Děkujem.
0: Za chviličku Offenbach, Benson Boone nebo Meredith Brooks.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
7: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
8: A?
7: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
8: nepřežijí.
7: Naštěstí Baumax má řešení.
9: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malát.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Zažij vrchol léta na Slezské hartě. Doraž 21. až 23. srpna do Leskovce nad Moravicí na festival dračích lodí. Přijď fandit a užij si kromě jiného koncerty revivalových pecek jako ZZ Top, Luciáni, AC/DC nebo třeba afterparty s DJs. Máme super program i pro děti. Dračí lodě harta.cz.
2: Levněji už to

0: měsíce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou neděli, 8. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Ze zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánku odcházejí zaměstnanci kvůli nízkým platům. Aktuálně berou prý jen 25 000 korun hrubého. Jak jen tento týden

0: byla další výpověď. Organizace už musela zavřít 8 bytů, kapacity se tak snížily o více než 30 míst. Ministerstvo práce slibuje novelu zákona, podle níž se má financování řídit kapacitou zařízení a ne jeho obsazeností. Zároveň mají být součástí změny i vyšší příspěvky ze strany státu. Ty by se mohly promítnout až v roce 2028. Úřady na Sicílii v sobotu snížily stupeň výstraje před erupcí Etny a letiště v Katánii, jehož provoz aktivita sopky v posledních dnech zastavila, obnovuje přílety a odlety. Z údajů na internetových stránkách letiště ale vyplývá, že značná část spojů je stále zrušená nebo odkloněná. Provoz letiště v Katánii bývá kvůli erupcím Etny omezen několikrát do roka. Fotbalisté Sparty porazili doma ve čtvrtém ligovém kole Teplice 4-1 a připsali si druhou výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Premiérové soutěžní vítězství v sezóně zaznamenala Plzeň, která zdolala doma Zlín 3-2. Olomouc zvítězila na Slovácku 2-1 a zaznamenala druhou venkovní výhru po sobě. Pardubice remizovali doma s Mladou Boleslaví 1-1 a po úvodních třech porážkách získali první bod v sezóně. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Ústavní soud odmítl stížnost účetní Jany Baslerové, která si tak za zpronevěru odpiká 6,5 roku ve vězení. Z konta úřadu v Jindřichově na Šumpersku zpronevěřila téměř 24 milionů korun. Ústavní soud rozhodoval bez veřejného jednání. Stížnost pokládal za zjevně neopodstatněnou. Odůvodnění zatím nepublikoval. Účetní v minulosti přiznal.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zpočátku dne jasno až polojasná, během rána a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť. Odpoledne se začne zatahovat, k večeru očekáváme přehánky, místy i bouřky. Odpolední maxima na 32 stupních Celsia.
2: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré ráno, doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Ano, my pokračujeme dál, před námi Filipe, pomoc!
0: Také, když nevím, co chci říct, tak to je složitá úloha potom.
3: Já jsem chtěla říct spousty skvělé muziky a udělala jsem z toho kousky, že jo? Možná někdo má teď kousky snídaně v sobě.
0: Tak to pouštěj.
3: Tak mi to odpuste, jdeme radši hrát. Hezké ráno.
2: Hit Radio Orion.

0: Hezké ráno, přátelé, kamarádi. Posloucháte Hit Radio a pojďme se zaměřit teď na vás, pánové, jo? Filipe a mužské osazenstvo, posluchači, poslouchejte právě teď, protože údajně se muž v průměru omluví za 12 vteřin a my ženy za 9. Proč? O, napadá ti proč?
1: Ne.
0: No, protože vy chcete mít klid a koukat třeba na fotbal, že jo? Takže když něco se stane, pohádáme se nebo něco podobného, tak vy jste ti, kteří se omluví jako první údajně podle jakýchsi věců za 12 vteřin. Hold nám, ženám, to trvá prostě díl. Takže já si myslím, že většina chlapů to má asi tak, že omluva pro vás není třeba přiznání viny, ale je to taková strategická propustka z pekla. No?
1: Hele, já nechci být analytik zas, ale mám takový pocit, že jsi řekla, že my za 12 a ženy za 9. To znamená, ano, že vy se omluvíte
0: dřív. My za 9 hodin.
1: Jo, za 9 hodin, tak to jsem přeslech. No. Tady docela zajímavou věc.
0: My prostě to vypustíme to pro mě jako kouřový granát a doufáme, že se mlha rozplyne, že jo?
1: No tak já jsem taky většinou teda u nás ten, kdo se omlouvá první, ale ne, abych mohl koukat na fotbal, i když na ně koukám taky, ale spíš nemám rád takový to dusno, víš, takže radši to mám za sebou takhle jako dřív se usmířit, než potom celý den dusno a stejně vlastně k tomu nakonec dojde, že?
0: Ale u nás těch 9 hodin to není trucování, že bychom prostě trucovali, ale to je proces, chápeš? My musíme zahrát nějaký divadlo prostě.
1: Byli bychom rádi i bez toho divadla bychom to přežili, dám.
0: Ne, my si totiž v hlavě přehráme celý ten film, editujeme dialogy, hledáme skryté motivy, zatímco vy už dávno přemýšlíte, co prostě bude k večeři, že jo? Vy to hodíte za hlavu, ale my prostě všechno analyzujeme, chápeš? My si to přehráváme prostě a fakt to řekl takhle a nemohl to říct jinak a tohle. Já nevím, já to třeba tak mám, já se teda nehádám, já nemám ráda hádky a když se už jako schyluje k nějaký hádce, tak já prostě odcházím. A pak si napíšem nebo tak, ale nemám ráda hádky, tak by mě zajímalo, jak to mají naši posluchači nebo posluchačky. Dejte vědět, co vy a hádky, kdo se u vás doma omlouvá dřív, pánové anebo ženy. Zajímá nás to 777 937 777.

0: Pojďme se podívat, kdo pak dneska slaví narozeniny 16.8. srpen 2026. Tak mimo to jeden Rumun, nevím, jestli ty piješ Filipe Rum, já teda vůbec.
1: Já jo.
0: Nemám ráda, ale narozeniny má královna všech královen, která teda spíš teď vystupuje hodně na Instagramu, vypadá úplně neuvěřitelně, tak o koho pak se jedná?
1: Madonna dneska slaví.
0: Madonna Mia, ano, slaví 68. narozeniny, přejeme všechno nejlepší a taky zabrouzdáme do českého hudebního rybníčku, protože můj dlouholetý kamarád, jmenuje se Ondra, přes dívku má úplně jinou, je taky součástí nejlepšího letního festiáku Hrady CZ, tak kdo pak je tohle?
1: Single X,
0: ano. To je vždycky hrozný, když já ho vidím, jak mu chci říct, že jo, Ondro, ale on je zvyklý na toho ksindla. Tak každopádně Ondra dnes slaví 47. narozeniny. Strašně mu to sluší, protože hodně zhubnul. Vypadá fakt skvěle a jestli ho chcete vidět, slyšet, zpívat, tak rozhodně doražte ještě na nějakou ze zastávek Hradů CZ. Tak happy birthday!
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Hanbal klub Zubří slaví 100 let. 21. a 22. srpna. Dva dny házené té nejvyšší úrovně. O valašský pohár se utkají Zubří, slovenský Prešov, rakouské Fivers i maďarský Děr. Oslavte s námi 100 let házené. Více na hczubří.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
6: Mikové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
8: Užij si zpřátelé letní pohodu na Hradech.
9: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call

0: Levin. What the hell? Já vím, co přijde teď. Filip Lejček, jeho ranní update minutku po půl deváté. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Polské vesnici Konopie v sobotu vysvětili sochu Panny Marie, jež se svými 55,6 metry nejvyšší svého druhu v Evropě. Vůbec nejvyšší socha Panny Marie stojí na Filipínách a měří zhruba 98 metrů. Londýn není jen Buckinghamský palác, ale i řada živelných hospůdek. Typickým výjevem jsou pak zejména v létě návštěvníci vychutnávající si pivo před nálevnou ve stoje. Proti této tradici se vymezil úřad v městské části Westminster, podle nějž vertikální popíjení, tedy ve stoje, pozbuzuje nadměrnou opilost. Tato retorika popudila nejen běžné občany, ale i politiky, včetně londýnského starosty. 7letý chlapec z Pensylvánie se dostal do Guinnessovy knihy rekordů v skutku originálním způsobem. Dokázal si na sebe v jeden moment navléknout rovných 50 svetrů. I když se ke konci už nemohl ani pohnout a připomínal obří vlněnou kouli, jeho pokus byl oficiálně uznán jako platný.
0: A před námi malinovej syrup kapela Miraj, která mimo jiné je taky součástí festivalu Hrady CZ. Tak hezkou neděli.

0: ATC Around the World, la la la la la. Tak já doufám, že dneska budete mít celý den takový sluncem zalitý, jak se říká, i když to tady u nás vypadá, když se podíváme z našeho centrálního studia v centru Prahy, taková zatažená obloha, ale vůbec nám to s Filipem nevadí, protože konečně se, přátelé, vyspíme. Jak Filip i zmiňoval, tak ona má přijít nějaká chladnější fronta, že bude studenější počasí, Filo.
1: No rozhodně, dneska, jestli máte rádi teplo, jak si to ještě užijte, protože od zítra, aspoň teda tady teď mám otevřenou Prahu, kolem 23 stupňů a to se nebude měnit v následujících 8-9 dnech, takže teploty kolem 22-23 stupňů. Ovšem, pokud třeba patříte mezi milovníky motorek a skutrů jako já, tak se tolik asi neprojedete, protože ne, že by byla zima, ale mělo by celkem hodně pršet.
0: A to znamená, že bychom společně všichni mohli vyrazit na houby, a ani nevím, jestli už vlastně rostou. Dejte klidně vědět, houbaři, prosím vás, rostou už houby, já je miluju sbírat, ale nerada je jim. Tak dejte vědět a my vám posíláme další skvělou muziku.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
5: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
4: Tak setři a šetři.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
1: Nebojte se.
0: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
2: Veverek je plný les, ale veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou neděli, je 9:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem a každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost EPET. Lidé podle něj doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí 63% z nich. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Zanedbávaná je prevence také u plynu, pravidelné revize plynových kotlů dělá jen 34% domácností. Polský autobus v noci ze soboty na neděli havaroval na maďarské dálnici M3. Při nehodě zemřelo 12 lidí a dalších 10 utrpělo vážná zranění. Podle dostupných informací autobus jel z dálnice a převrátil se z toho důvodu, že řidič usnul. A pojďme také na sport. Český tenista Jiří Lehečka na úvod turnaje Masters v Cincinnati porazil 6-4, 6-7 a 6-3 Mattea Berrettiniho z Itálie a postoupil do třetího kola. V tom narazí na Artura Fiese z Francie, se kterým se v probíhající sezóně utkal už třikrát. Navrch má zatím o 2 roky mladší Francouz, jenže zvítězil v Dauha a Madridu. Český tenista vyhrál naopak v Miami. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Stavbaři zbourají starou a dlouhodobě nevyužívanou plynovou kotelnu v ulici Zikova na sídlišti Nové Sady v Olomouci. Uvolněné místo nechá

0: silnice zatravnit a na části plochy vznikne parkoviště. Demolice kotelny má skončit v závěru srpna. Dělníci v příštích dnech odstraní budovu plynové kotelny, včetně základových konstrukcí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Dnes očekáváme převážně z počátku jasno až polojasno, už teď během rána a dopoledne bude v Čechách, ale už oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť, který se dostaví během odpoledne a k večeru i do celého území Česka, večer očekávejme také bousky. Odpolední maxima 32 stupňů Celsia.
1: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Rádiu.
3: Hezké dobré nedělní dopoledne, 2 minutky po 9. S vámi taky Filip, který se fakt, tady jo? Na mě směje.
2: No bude 32 stupňů, přátelé, kdybyste to chtěli slyšet, Leonka mě ustřihla.
3: No? To znamená, že se mu vypla mikrofon takhle, dřív, ano. Než by šlo. Každopádně teď už je neděle, dopoledne. A my tady pro vás máme i narozeninovou ruletu jako každý víkend, takže dobře pozorně poslouchejte a do té doby třeba Kateřina Marie Tichá anebo Angels a Morandy.
1: Hit Radio Orion.

0: 9 hodin 9 minut a pokud se někdo z vás chystá rozšířit rodinu, protože dneska to počasí bude takový všelijaký, takový to, že vás nenechá vylézt z těch pelíšků, tak třeba někdo budete na těsto zadělávat, jak se říká. Tak prosím vás, pokud se chystáte rozšířit rodinu, ale nechcete do toho skočit po hlavě, tak při plánování dítěte přihlédněte i k ročnímu období. Jarní děti jsou prý alkoholici, letní optimisti, podzimní mají problémy ve škole a zimní trápí civilizační choroby. No, zajímavý. Já jsem vlastně, co jsem já? Já jsem jaro, letně, podzimo, zimní dítě, možná, když to tak počítám, protože já mám narozeniny v listopadu, když to vezmu zpětně 9 měsíců, zhruba těch 10 měsíců je žena těhotná, tak mě asi rodiče upekli na Valentína.
1: No tak já...
0: A tebe?
1: Já jsem to vlastně nikdy nepočítal, teď jsem to tak někdy v září, no, to bude.
0: Takže seš co?
1: Co jsem?
0: Jarňák, letňák, podzimák nebo zimák?
1: Jako kdy na mě zadělávali? No na podzim. Tak vypadalo to, že bráka asi byl ve škole v tu chvíli už. Jo, tak si řekli, hele, nudíme se tady, no. Tak ona máma poslouchá, takže bude ráda samozřejmě, že to tady takhle rozebírá.
0: Zdravíme Filipovu maminku, kdy jste zadělávali na Filipka. Takže prosíme září, o zprávu.
1: No, ale je hustý, že vlastně mě je 35 a nikdy jsem nepřemýšlel o tom vlastně, kdy se to stalo. Jako.
0: No a další věc je ta, že já jsem včera koukala otec mé dcery na takový nový seriál a tam byla taková statistika, že až 21% mužů není otcem dítěte, o kterém si myslí vlastně, že to dítě s tou ženou má.
1: To je strašný.
0: To je hrozný.
1: No tak, protože logicky...
0: Ale je to bráno jako celosvětově teda.
1: Pokud nemá to dítě samozřejmě jinou barvu pleti, což se taky určitě děje na světě, ale i tam jsou výjimky, tak. O tom jsme se bavili, myslím, před týdnem, tak jako nepůjdeš jen tak si udělat test, že jo?
0: Ne.
1: To až potom, možná, kdyby to dítě mělo fakt úplně jinou povahu než máma i vy, tak si řeknete, tyjo, to je nějaký divný.
0: V tom seriálu taky přišli na to, že jo, až když jí bylo, nevím, 17, kdy potřebovala dárce ledviny, takže test DNA, že jo, to prozradil. A to nechceš prostě, pak si vzpomeneš, kdy se to vlastně stalo, že jo. No, to nechceš, prostě to nechceš. Tak nám dejte vědět, co jste vy, letňáci, zimáci, jarňáci nebo podzimáci. 777 937 777. Teď už Coldplay, Little Sims a Burna Boy.

0: Nestárnoucí legendární Cher právě teď z éteru Hit Rádia 3 minutky po čtvrt na 10. To znamená, že opět budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak pokud chcete vyhrát nějaký nezapomenutelný zážitek a taky popřát své nejbližší osobě, která měla, má nebo bude mít narozeniny, od toho jsme tady. Takže volejte 800 937 937.
1: Paru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
7: 4 cm? To ani nepoznáš!
1: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
8: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Troyer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Troyer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Troyer. Beskydy jako na dlani.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirá.
9: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
10: Migové.
9: Harley.
10: Single X.
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
11: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton, narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás. Já už teď vím, že máme ženský hlas na telefonu. Halo, halo. Aha, tak někam utekl, odešel. V tom případě se nedá nic dělat, tak přátelé, linka je aktuálně volná. Volejte na 800 937 937. A moje šťastná ruka vybírá tady. Halo, halo, kdo tam?
1: Halo.
0: No, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se?
0: Ano,
1: slyšíme. Tady Zuzana z Lukavce.
0: Dobrý den, Zuzanko, tady Lea z Prahy. Spojení navázáno, ještě je tu Filip Lejček.
2: Halo, halo.
1: Halo, halo,
2: halo. Halo.
0: Zuzanko, co pak děláme?
1: Teďka, no právě voláme.
0: Voláme.
1: Jinak nic, tak odpočíváme.
0: Jo, a prázdniny dobrý, dovča taky.
1: Jo, dobrý, dobrý.
0: Vy tam někde s tím cestujete, ne? Nebo nám tam funíte? No to, nebo tam fouká.
1: Já jsem venku a fouká vítr.
0: A odkud jste? Jste říká z Lukavče? Ne, Lukavce?
1: Ano, Lukavec u Hořic.
0: Kde to je? Počkej, Hořice, Hořické trubičky,
1: no,
0: se mi vybavují.
1: Ano, Hořické trubičky, ano.
0: Dobře, prozraďte nám, kdo má ty narozeniny, nebo měl, či bude mít?
1: Bude mít přítelkyně našeho syna, 21. srpna.
0: 21. srpna, dobře, já už to tady zadávám a jdeme, Zuzi, na pravidla. Zahrajeme tři hudební ukázky s datumem 21.8. Na vás bude, abyste si jeden z těch songů vybrala, společně ho pošleme přítelkyni vašeho syna, jak se jmenuje?
1: Natálka.
0: Natálce. A pozor, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, kdybyste si nevybrala, hrajeme automaticky tu třetí, jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak já roztáčím narozeninovou ruletu právě teď. Rednex, chceme nebo ne?
1: Oh, ne, ne.
0: Dobře, jdeme dál. Backstreet Boys. Co teď?
1: Tak dáme asi do třetí.
0: Dobře, takže do třetí se všeho dobrý. Whitney Houston, I have nothing. Jo?
1: Tak to bude super.
0: Dobře. Tak teď pojďme, Zuzi, popřát všechno nejlepší Natálce.
1: Tak na ty, všechno nejlepší, teda předčasně. Hodně zdravíčka, lásky, ať všechno dopadne tak, jak chce.
0: Slyšíme se, Zuzi?
1: Ano, tak. Já vás slyším.
0: Dobře. My se přidáváme, Filipe, popřejeme všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you.
0: A aby toho nebylo málo, samozřejmě od firmy na zážitky, tady máme i nezapomenutelný zážitek. Tentokrát je to kurz letního biatlonu.
1: Ježiš, no to nevím teda.
0: No, záleží.
1: Jo.
0: Záleží, jestli vy nebo někdo v okolí, myslím si, že stojí za to si to vyzkoušet. Tak prosím vydržet na telefonu a Whitney Houston posíláme za vámi.
1: Ano, děkuju.

0: rádio. Hezký dobrý den, za minutku 3:15. Vědci říkají, že hudba, kterou posloucháme mezi 13. a 17. rokem, na nás zanechá nejsilnější emoční stopu. A s tím já 100% souhlasím. Hele, z Brontosaurů a třeba New Kids on the Block mám v sobě nesmazatelnou emoční stopu, fakt? Ale vážně, co by bylo to vaše, nebo co bylo to vaše, to tvoje, dodnes, když slyšíš, tak prostě je ti hezky a máš pocit, že ti nikdy nikdo nerozuměl víc než ten zpěvák, který zněl z Walkmanu, Discmanu, nebo tenkrát ještě MP3. Každý to prostě má jinak, že jo? Moje mamka vždycky začne dělat svůj divný taneček u Depešáků, nebo Guns N' Roses, vždycky, hele, zahraj mi tam u vás ty Gány. No, tak jen si představte, až bude třeba 70 dnešním puberťákům a uslyší někde z rádia Viktora Šína nebo Kalina.
1: Stojíme spolu ve stínu.
0: Ne, ale fakt, ta hudba, prostě mezi tím 13. a 17. rokem, já se po to podepíšu, protože cokoliv jsem poslouchala tenkrát, tak poslouchám dneska a mám v sobě takovej strašně krásný pocit, protože bez hudby já si nedokážu představit život, fakt.
2: No, já jsem se tak snažil dohledat, co tak bylo za skupiny jako moderní, když byl rok teda 2004 až 2007, jo.
0: Ale to nehledej, nevím. To jde o tebe, co ty si poslouchal, já vím, že ty jsi na ty gay bandy.
2: Gay bandy, ale ty moc nefrčeli v tu dobu.
0: To byly Blue, NSYNC, 90.
2: Já jsem měl takový v období spíš mezi 13. a 17. rokem spíš takového hip-hopu, jo, to znamená jako Mike Spirit, klidně třeba Indy a Witch Rhythmus, takže to se nám sem na Hit Radio moc jako nehodí, ale já jsem prostě měl taky v období těch volných kalhot, to se teď vrátilo do módy.
0: Jasně.
2: A poslouchal jsem jako hlavně tenhle ten hip-hop. Takže Backstreet Boys byli předtím, ale že bych si to pouštěl, teď to se říct nedá, takže u mě to nezafungovalo,
0: ale
2: bohužel.
0: Ty jsi negativní ke všemu, u tebe nefunguje nic, já ti vypínám mikrofon a vy nám, kamaráti, dejte vědět.
3: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
4: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu.

0: Žijete lépe a zdravěji s Dormeen. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Levněji už to nejde.

0: aktivní prodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Krásnou neděli, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. S blížícím se začátkem školního roku začínají rodiče prvňáků schánět výbavu. Ta vyjde minimálně na 1500 korun. Nejčastěji ale rodiče zaplatí více mezi 3 a 4 tisíci korun. Nejdražší položkou je tradičně aktovka. Oproti loňskému roku ale ceny školních pomůcek výrazně nezdražily. Podle srovnávače cen Heureky rodiče ale také více porovnávají ceny a častěji sahají po levnějších variantách. Lidé berou stále více léků. Důvodem je stárnutí populace, dřívější nástup chronických nemocí i větší dostupnost léčiv na trhu. Jejich nevhodná kombinace ale může způsobit komplikace. V průměru na každého Čecha připadají 2 léky denně, na seniory až 9. Pohlídat si souběh léčiv pomáhá i mobilní aplikace českých vývojářů Molekula. V její databázi jsou nahrané všechny v tuzemsku dostupné léky a při zadání medikamentů zkontroluje, zda spolu nemají škodlivé interakci. Fotbalisté Slávie dnes zkusí ve čtvrtém ligovém kole udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Zápas začne ve 20 hodin. Už 15 hodin ale bude mít výkop utkání Baníku Ostrava se nováčkem Artisem Brno, který má na kontě zatím jediný bod. To ve druhé nejvyšší soutěži začíná už od 10 hodin a 15 minut dnešní jediné utkání mezi Viktorií Žižkov a Baníkem Ostrava B. A teď už pojďme na zprávy z regionu. Tak se pojď.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
12: Dnes očekáváme jasno až polojasno v této chvíli, ale odpoledne se zatáhne. Očekávejme také přehánky a bouřky. Pokud si chcete užít teplejšího počasí, tak dnes v týdnu se totiž výrazně ochladí, a to klidně o 10 až 11 stupňů Celsia.
13: Dneska nejsme v práci.
14: Dneska nejsme ve škole.
13: Dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
15: Hezké dobré dopoledne, neděle 16.8. Taky máte nějaké takové to jedno jídlo z dětství, které musíte mít prostě pořád v lednici, anebo si ho udělat? Popřemýšlejte, protože tohle si za chvilku povíme. Do té doby Rihana a nebo Pokáč.
13: Hitrádiem.

0: Zmiňovali jsme to, jestli máte taky jídlo z dětství, které musíte mít v lednici, anebo si ho prostě uvařit. Za mě to je krupicová kaše od babičky, taková ta pravá, a samozřejmě bramborová kaše s řízkem. Jsou chutě, ze kterých se prostě nedá vyrůst, i když vám už dávno není 10, co jako je na tom špatného vůbec nic. Ta jídla nejsou o hladu, ale o pocitu bezpečí, který nám prostě zůstal v chuťových buňkách. Když mám fakt třeba mizerný den v práci, nic mě nezachrání víc než bramborová kaše s řízkem nebo krupicová kaše, pořádná hromada kaká, cukru, máslička. Je to prostě v podstatě taková jedlá terapie, která stojí 20 korun a funguje líp než hodina u psychologa. Je to naprosto v pořádku. Podle toho, co jste zatím psali, tak to máte taky tak. U vás jsou to třeba vajíčka s knedlíkem. To jsme jedli, když jsme byli malí. To bylo takový, když už doma nebylo co k jídlu, tak vajíčka s knedlíkem to vždycky zachránila.
1: Ale bylo to v určitou dobu, že jsem si i to u nás dělal táta, vždycky jsem řekl knedlík s vajíčkem, že ho chci. A my jsme ještě udělali takovou prasárnu, hodně v Německu se to prodávalo curry ketchup, tak to jsem se na to, ale bylo to dobrý prostě, teď mi to nejde jako k sobě, ale fakt zkuste knedlík s vajíčkem s curry ketchupem, fakt dobrý.
0: No tak dejte vědět, jaká jsou ta vaše jídla a my posíláme Green Day.

0: Jaša Austin, Hit Radio stále s vámi. Hezké dobré dopoledne. Pojďme udělat zase to, co jsme dělali zhruba 14 dní, 3 týdny zpátky, kdy jsme si dávali takovéto follow za follow, protože sociální sítě vládnou v 21. století světu. Tak budeme strašně rádi, když na našem Instagramu a Facebooku si nás najdete jako Hit Radio a že budete sledovat nás tam, protože z té backstage se toho děje opravdu hodně a taky tam občas pro vás máme nějaké dárečky, soutěže a podobně. A kdybyste chtěli sledovat mě a Filipa, tak my vám samozřejmě strašně rádi i to follow vrátíme na Instagramu, protože oba používáme hlavně to. Tak Filipa tam najdete jako Filip Lejcek a moje jméno, takový typický složitý, Lea Giongiosi. Tak se sejdem na Instači a říkám, nezapomeňte sledovat i naše Hit Radio. Za chviličku Pink Florida a nebo David Kushner.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
8: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
7: Tak setři a šetři.
9: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
12: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
13: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
12: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
14: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
15: Mirá.
14: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
15: Mikové.
14: Harley.
15: Single X.
14: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hit Rádia Orion.
16: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
14: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
17: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
18: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Kushner, Daylight, Hit Radio, 10 hodin 37 minut. Hezké dopoledne. Pojďme se vrátit k tomu, jak jsme tady řešili, jaká jsou ta vaše nejoblíbenější jídla z dětství, která vám rozhodně nesmí chybět ani teď v dospělosti, protože za chvilku se nám blíží hity na přání k vaření, budeme hrát jenom podle vás, takže nám už klidně pište, co byste rádi slyšeli. Ale příše nám tady Lenka. Ahoj, za mě to byly piškoty, na ně kapka rumu a šlehačka. Dělala to tak moje babička a pro mě prostě top. Žloutek s cukrem. Bože Leo, návrat do dětství. Lenka. Žloutek s cukrem je naprosto skvělá věc, já to docela často piju i na hlasivky. To se opravdu doporučuje. Další zpráva, tady máme, ahoj Leonko, u nás to bylo zase chleba s vajíčkem, vlastně podobně jako knedlíky, ale nejdřív se udělali vejce na řídko a pak se do nich zamíchal chleba nakrájený na kostičky. Strašná mňamka a nenaučila jsem na to i moje děti, aby to povýšili na chlebovou pochoutku. Hezký den, Jana. Tak.
1: My jsme tomu říkali, já nevím vlastně, proč doma smaženka tomuhle pokrmu. Jo, chleba ve vajíčku, na to zase curry ketchup. Nevím, já nevím, kde jsme to vzali, prostě to bylo dřív z Německa jako in, teď se to prodává normálně. Ale já mám prostě zarytou tu bramborovou kaši s řízkem. Respektive já si třeba udělám kolikrát i solo a k tomu si koupím, já nevím, třeba sekanou, mě to jedno. Mně totiž ve finále možná ani nechutná tolik ten řízek, chutná ta kaše. Takže si k tomu dám klidně párek, sekanou, je mi to jedno. Kaše u mě vítězí na plný čáře.
0: Tak. A jak děláš kaši? Protože spousty lidí dělá hodně, někdo ji dělá s máslem zamíchaným, buď teplý mlíko, studený mlíko, nebo někdo do toho přidává i smetanový sýr.
1: No takhle, záleží, jestli se chceš zprasit nebo ne. Za mě, když neřešíš kalorie, tak je prostě ideální normálně jako máslo, ne moc, tak akorát, já nevím, čtvrtka másla, dejme tomu. Mlíko by prý mělo být vlažený, jsem slyšel, ne z lednice. No a potom samozřejmě, když to chceš trochu povýšit, no tak tam dáš trochu té smetany, ale ne celý kelímek, jo. Ale důležitý je, co v restauracích hodně není, že je většinou málo slaná v restauracích, tak až, takže dost soli.
0: Vůbec.
1: A to je všechno, no, ale ono je echt, nebo je kunšt narazit na dobrý brambory, protože to nepoznáš v krámě. Tak. Teď jsem si koupil, udělal kaši,
0: ano.
1: Nebyla dobrá a to jsem dělal já a dělám dobrou kaši, opravdu. Ale ty brambory mi to zkazily, moučnatý.
0: Tak normálně já, jelikož jsem bramborovo-kašožrout.
1: Máš něco speciálního, teda jak ty děláš
0: ne,
1: kaši
0: já
1: jinak?
0: Já chci
1: třeba,
0: od tebe ochutnat kaši a ty ochutnáš mojí kaši.
1: To bychom mohli udělat, ale víš, co je blbý.
0: Ona a dáme degustaci takhle v
1: ona druhý den prostě není dobrá. Není ono, takže budeme se muset navštívit, hele, uděláme si kašovej odpoledne a je to.
0: Tak ty jsi spořídil barák, takže je jasný, u koho budeme, že
1: jo? Obrovský, doma je obrovský, 400 metrů čtverečních.
0: Tak bramborový kaši zdár, za chviličku hity na přání k vaření, pište si 777 937 777.

0: Hit Radio všude s vámi i na cestách. Za chviličku po 11. hity na přání k vaření, takže pište si na 777 937 777. Budeme hrát 60 minut jenom podle vás. Do té doby Shaggy Sia a nebo Golden.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujeme.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hilite.com, sekce kariéra. Hledáte práci, která má skutečně smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
4: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
6: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
6: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
10: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Atelier přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvatelier.cz.

0: platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásnou neděli, jsou 2 minuty po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. V Česku je aktuálně přibližně 220 tisíc aktivních dárců krve. Podle odborných doporučení však českému zdravotnictví dlouhodobě chybí zhruba 70 až 80 tisíc nových dárců. Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, jejichž populace i hnízda rychle rostou. Opakující se vlny veder

0: noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i početnost. Odborníci ale opakují, že pokud člověk není alergický, není bodnutý, vůbec nebezpečné. A pojďme také na sport. Evropská šampionka na 200 metrů volný způsob Barbora Sémanová postoupila na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do finále i na dvojnásobné trati. V dopoledních hodinách obsadila časem 4:12:05 v redukovaném pořadí poslední osmé postupové místo. O medaile se poplave dnes večer od 19 hodin a 12 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Ústavní soud odmítl stížnost účetní Jany Baslerové, která si tak za spronevěru odpiká 6,5 roku ve vězení. Z konta úřadu v Jindřichově na Šumpersku spronevěřila téměř 24 milionů korun. Ústavní soud rozhodoval bez veřejného jednání. Stížnost pokládal za zjevně neopodstatněnou. Odůvodnění zatím nepublikoval. Účetní v minulosti přiznal.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Venku se začíná pomalu zatahovat, odpoledne přeháňky, večer možná i bouřky, teploty však dnes kolem 30 stupňů, v týdnu se připravte na teploty mezi 20 až 25 stupně Celsia.
2: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezké dobré dopoledne, 5 minutek po 11. Hity na přání k vaření startují právě teď, takže nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, anebo taky na můj Instagram Lea Giongiosi. To je vždycky strašný, když říkám to svoje příjmení, prostě Lea, jo? A hrajeme právě teď Adam Ďurice a nebo Gigi Di Agostino.
2: Hit Radio Orion.

Fajn Ďurica, Hit Radio stále s vámi. Hrajeme hity na přání k vaření, píšete nám na 777 937 777. Jako tady Péťa, ahoj Lonko.

Uděláš nám tím velikánskou radost a bylo by to pro Mirka, Jarka, Janičku a taky Petra. Děkujeme moc, jste super, rádi vás posloucháme. Je pravda, že o Shakiru si z vás tady napsalo více lidí, takže určitě Shakira bude a taky Tayo Cruz. A co bude dál, tak je na vás.

0: Cruz, Dynamit, Hit Radio Lea s Filipem a taky vy, naši věrní posluchači. Hrajeme hity na přání k vaření, píše nám tady Jirka. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám píseň Kruhy od Lipa a Jany, protože včera jsem je slyšel na koncertě. Byli naprosto skvělí, tak bys nám udělala radost, kdyby si nám tuhle pecku zahrála. Jasně, že zahraju.
1: Je to jediná nemoc, který se nechce léčit.
0: Ale Jiříku, musíš si chviličku počkat. Za 3 minutky celá tahle věc Eteru Hit Rádia doplní je taky Mark Ember a máte se dál na co těšit, protože potom vezmeme někoho z vás volajících. Tak Lipo, Jana, za chvilku.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Hanbal klub Zubří slaví 100 let. 21. a 22. srpna. 2 dny házené té nejvyšší úrovně. O valašský pohár se utkají Zubří, slovenský Prešov, rakouské Fivers i maďarský Děr. Oslavte s námi 100 let házené. Více na hczubří.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
7: Migové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
8: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Volejte na 800 937 937 právě teď, protože chceme v éteru slyšet někoho z vás. Tak pojďte vysílat s námi, linka je aktuálně volná, my vám zahrajeme, co rádi posloucháte a tak trošku si vás vyspovídáme. Takže 800 937 937, volat můžete právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu? Halo, halo?
1: Halo?
0: No halo, jedeme živě v éteru, kdo tam?
1: Ahoj Leonko, tady Lucka.
0: Ahoj Lucko, odkud voláš?
1: Volám z Děčína.
0: Z Děčína nebo Jičína?
1: Z Děčína.
0: Z Děčína, ano, zdravíme na sever.
1: Děkujem, děkujem.
0: A co dneska vaříme a baštíme?
1: Já nic nevařím, vaří manžel.
0: Ježíš, to je skvělý, kde se to hledá takovýhle chlapy?
1: No, hledá se to asi těžko.
0: Jako jehla v kupce se dá? Nechce se naklonovat sem, protože ty naši chlapi moc tady nevařej.
1: Takže vaří dneska brambory rošlápnutý s kudecím řízečkem.
0: Počkej, co znamenají rošlápnutý brambory, protože Filip se tady na mě tak divně podíval. Jakože vezme uvařenou bramboru, šlápne na ní a je z toho taková polokaše, jo?
1: Ne, bude to nějak pečený, s anglickou slaninou, s nivou, takže něco takového.
0: Rošláplutá brambora, aha, tak teď jsme všichni moudřejší.
2: No, hele, prostě se to uvaří a pak se na to prostě šlápne a ono se to pěkně udělá.
0: Sprcne tak dohromady všechno.
2: Jo, dobrý.
0: Dobře, děkujeme za ty.
1: Překvapení.
0: A k tomu řízek, jo?
1: Budou k tomu řízečky s bolským vokem. Párečkem zapečený v troubě s anglickou slaninou.
0: Já když to teď slyším, tak mě normálně asi bolí žaludek, protože to je brambora něčím plněná, teď kuřecí řízečky
1: ne,
0: taky něčím plněný.
1: Ne, to nebude úplně takový, jak to slyšíte, ale je to fakt výborný.
0: Bude to prostě všechno rošlapaný do sebe.
2: Takhle, bude to vypadat líp, než to zní, si myslím. Že jo, asi.
1: Určitě to
2: snad, poslouchá. Snad nás pán jako neposlouchá, nebo si naladí jinou stanici příště asi.
1: Tak my se budeme
0: těšit třeba na fotku, kdyby si chtěla, tak nám pošli na WhatsApp fotku na 777-937-777. Jak taková rošlápnutá brambora vypadá? Mě to strašně zajímá, fakt.
1: Ale já fakt nevím, je to překvapení, nevím.
0: A co zahrajeme, panu kuchaři?
1: Něco od Marka Ztraceného šlo by.
0: A co?
1: Hele, třeba tu novou.
0: Obuž si mé boty.
1: Jestli by to bylo možné. My byli minulý týden na tom koncertě, bylo to krásný, bylo to super.
0: Ještě, že vám Marek nerošlapal ty brambory.
1: No, co třeba klidně
2: Hele, toho už se nezbavíme, těch rošlapaných brambor tady, ale já viděl recept, hele, a ono se to vlastně jako sklenicí tak jako drtilo a prostě se to tak jmenovalo, jako rošlapaný brambory. Každopádně, co jsi říkala na koncert Marka Ztraceného teda, protože na Letenský pláni byl předtím třeba Michael Jackson, že jo, taková ale legenda, bylo to skvělý?
1: Bylo to báječný, bylo to super, bohužel na Michael Jackson jsme se vám tenkrát nedostali, ale nevadí.
0: Tak, skvělý.
2: Mára je taky
1: Marek
2: výborný.
1: Určitě jakoby dostal tam, kam potřeboval a bylo to opravdu parádní.
0: Tak my ti posíláme. Ano, ty máš dneska narozeniny.
1: Jo, mám.
0: Hodně štěstí, zdraví,
2: hodně štěstí, zdraví,
0: hodně štěstí, naše milá posluchačko.
2: Já jsem zapomněl jméno taky, sakra.
0: Hodně štěstí, zdraví, Lucinko.
2: Milá Lucko, tak to ještě napravíme takhle. Lucka z Děčína slaví narozeniny dneska, tak všechno nejlepší.
1: A ještě teda, jestli můžu malinko.
0: Ano, hodně.
1: Zítra máme 24 let výročí.
0: Ano.
1: Tak jenom, že teda jsem strašně chtěla poděkovat, že jsme se fakt našli a že nám to všechno funguje tak, jak má, že máme dvě báječní děti.
0: To je krásný. Já vám tu lásku přeju, protože to je to nejkrásnější, když máte ten život s kým prožívat a užít si to. Zdravíme pana kuchaře a rošlapané brambory a posíláme Marka Ztraceného. Lucinko, mějte Děkuju. Se krásně, užijte si to volume doprava a tenhle song je jenom pro vás. Ať vám ta láska zkvétá a všechno nejlepší.
1: Děkujem.
2: Ahoj.
0: Ahoj kuchaři.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy, nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Lady Gaga, Abracadabra. S váma taky Lady Lea a Signor Filip Lejček. Každopádně hity na přání k vaření pokračují dál, protože jste si napsali o tom jeho keše. Espresso Macchiato bude, taky Zara Larsson. A rozhodně nebude v playlistu chybět tahle skvělá věc pro Hanku a Jiříka. Když to jsou hity na přání k vaření, Hungry Eyes, Hladové oči, Hříšný tanec, i takový tip, na co se můžete takhle v neděli odpoledne podívat, protože to počasí dneska je takový všelijaký. Tak Hungry Eyes za chviličku z Eteru, tak jdeme tančit, ne? Co, Filipe?
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang.

0: dobře. Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: www.bludištělandek.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásnou neděli, za chviličku 12. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Bezpečnostní složky v sobotu na severu Maroka poblíž hranice španělskou exklávou Ceutou zadrželi několik desítek běženců, převážně občanů subsaharské Afriky. Informovala o tom agentura AFP. Z Maroka do Ceuty před dvěma týdny ilegálně vnikly desítky tisíc lidí a na internetu se pak objevily výzvy k další takové akci, plánované právě na včerejšek. Malajzie zavede ve 189 lokalitách povinnost mít sebou při výšlapu průvodce. Důvodem jsou rostoucí incidenty a rizikové chování turistů, kteří vlivem sociálních sítí vyrážejí na tury bez adekvátní přípravy či vybavení a nebo se rovnou pouštějí na neautorizované stezky. Tereza Hrochová obsadila na mistrovství Evropy 9. místo v maratonu. Na náročné členité trati zaběhla čas 2:28:14 a od medaile jí dělilo jen 1:40 sekund. V rekordu šampionátu 2:22:26 vyhrála Finka Alisa Vajniová. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Stavbaři zbourají starou a dlouhodobě nevyužívanou plynovou kotelnu v ulici Zikova na sídlišti Nové Sady v Olomouci. Uvolněné místo nechá radnice zatravnit a na části plochy vznikne parkoviště. Demolice kotelny má skončit v závěru srpna. Dělníci v příštích dnech odstraní budovu plynové kotelny, včetně základových konstrukcí.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Na některých místech už prší a v tomto trendu by se mělo pokračovat i odpoledne, přeháňky, případně večer také bouřky. Odpolední maxima na 32 stupních, zatímco v týdnu by to mělo být maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Hit Radio. Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
4: Hezké dobré odpoledne, neděle 16. srpen, 2 minutky popolední, nechte si chutnat, pokud právě baštíte. My pokračujeme dál až do 13. hodiny s vámi Lea, taky Damiano David, anebo Ellie Goulding, Love Me Like You Do, právě teď.
0: Hitrádio Orion,

se na těch svých obědech. Už nemusíte předstírat, že studujete nápojový lístek, když jste někde v restauraci, jen abyste se dostali za ty zamčené dveře, protože česká města začínají masivně rozjíždět

což je konečně naprosto skvělý. Radnice totiž raději zaplatí hospodě 2000 měsíčně, než aby stavěla nerezovou budku za 3 miliony, kterou stejně někdo posprejuje třeba druhý den. Každopádně je to chytrý, je to levný, konečně to vypadá, že někdo na těch úřadech

0: Nedělní odpoledne na Hit Radio v plném proudu 16.8. druhá polovina srpna se přesunula, už se sbíráme k tomu dálnému konci, kde končí prázdniny, děcka nám půjdou do školy, ale tak ještě těch 14 dní vydržíme, ne? Každopádně za chviličku Medúza, Taylor Swift nebo Jeleni s hitem Někde kolem, tak rozhodně nikam neodcházejte a zůstaňte s námi.
1: Hit Radio Orion.
2: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
4: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
4: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
5: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
6: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirář.
7: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
8: Mikové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hit Rádia Orion.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Nedělní odpoledne na Hit Rádiu v plném proudu. A teď tady něco pro generaci Z. Pokud chcete, pánové, randit se Sabrinou Carpenter, tak si připravte zpěvníky, protože bez znalosti textu u ní neprojdete ani přes práh. Jojo, ta holka to oznámila, že chodit bude pouze s tím, kdo zná každé její písmenko. Já jsem docela tak trošku zvědavá, protože většina heterosexuálů nad 30, co znám já, ani neví vlastně, kdo to je. Je to zpěvačka Sabrina Carpenter, je to jako by po vás tesař chtěl třeba, abyste znali, já nevím, z paměti rozměry každé skříně, kterou třeba kdy vyrobil, jo? Takže představte si to první rande. Ty máš tak krásný oči, ale teď mi řekni, co rýmuje se slovem nonsense v akustické verzi z Tokia. To nechcete.
1: Hit Radio Orion.

0: Tak jo, přátelé, kamarádi, je to tady. Já se s vámi pro dnešní den loučím. Neděle odpoledne byla s vámi Lea Dindější. Díky, že jste nás poslouchali, smáli se s námi a hlavně, že jste naše Hit Radio nepřeladili. Zítra nezapomeňte stávat s naší snídaní šampionů s Jasmin a Míšou. No a za chviličku už předávám slovo Kátě Pechové, která tady s váma bude celé odpoledne. Takže spousty skvělé muziky, dobré nálady, pozitivní energie, tak jak to u nás znáte. Mějte se krásně a čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Orion. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Troyer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Troyer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Troyer. Beskydy jako na dlani.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
2: S Dormérem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormérem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormérem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo

0: nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Uvedl, že regiony mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015. To bylo podle premiéra jenom něco navíc. A teď nový průzkum. Nejvíce inovativní zemí Evropské unie je Švédsko, následované Dánskem, Nizozemskem a Finskem. Česku patří stejně jako loni 19. místo. Posledními ze 27 členských států jsou Bulharsko a Rumunsko. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise hodnotící výkonnost výzkumu a inovací. 12 lidí přišlo o život a dalších nejméně 10 utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. Policie předpokládá, že nehodu způsobil řidič, který usnul za volantem. Podle polských úřadů vezl autobus polské občany z pouti v Bosně. Evropská šampionka na 200 metrů volný způsob Barbora Sémanová postoupila na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do finále i na dvojnásobné trati. V dopoledních rozplavbách obsadila v redukovaném pořadí poslední 8. postupové místo. O medaile se poplave večer po 19. hodině.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Dneska oblačno až zataženou, místy se může vyskytovat déšť nebo přehánky, zejména večer na západě a severozápadě taky bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 a 31, na ostatním území ještě 32 až 37. Krásné odpoledne, minuta po 13. Tak co, dočkali jste se deště? Nebojte, zítra to má vypuknout a bude pršet dlouho. A ty nejlepší hity ti budou taky. Teď Eva Farna a Mirai.

Enrique Iglesias dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. A hele, pojďme si přiznat, že jsou mezi námi lidé na světě, u kterých přemýšlíme, jak to dělají, nebo co dělají, nebo co berou, jo? Protože prostě nestárnou. Prostě je máme zafixovan jako mladý, krásný, sexy, energický. Prostě jako někoho, koho se věk očividně netýká, jo? Takový Johnny Depp, Tom Cruise, Drew Barrymore, já. A hlavně, a to se mnou budete souhlasit, Madonna. Zrovna Madonna má dneska neuvěřitelných 68 let. Chápete to? Já si pamatuju, když jsme se pohoršovali a divili její padesátce. No a podívejte se, jak to letí. A když je pravda, když se na ní podíváte, tak ona fakt maká, jo, ona neskutečně cvičí, umí se udržovat, že je zdravě, loví zajíčky, to očividně taky dost pomáhá. No maká, až se z ní kouří, takže Madoně přejem všechno nejlepší, budeme doufat, že v 68 budeme vypadat stejně a mít stejný množství zajíčků. Do uší další hit je za chvilku Rihanna a teď jsou tu Verse Arms. When the darkness don't let you sleep,

0: Rihanna, Calvin Harris, posloucháte Hit Radio. Máme čtvrt na dvě, neděle a před námi příslib toho, že bude pršet celý týden. Ta představa je krásná. Nebo aspoň myslím, že většina z nás potom vlastně docela touží. Já jsem dneska šla do rádia a poprchávalo. A normálně z trávy bylo slyšet, jak se raduje. Jo, to se mě ozývalo, jak kdyby tam byly malí skříci. Tak budem doufat, že to s tím deštěm klapne a nebyl to opět jenom prázdný slib. Já vám rozhodně slíbím a doručím další hity za chvilku Train, taky Nelly a Kelly Rowland nebo Rehab.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Levněji už to nejde!

0: Moravce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindl X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Train v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. A krásnou, pokud možno klidnou neděli. Ideálně bez hádek. Takových těch domácích. Protože nejčastější manželské hádky jsou, prosím vás, pěkně údajně o másle, BC a zubní pastě. Jo, jo, ne, žádný podstatný věci. Ne. Máslo, záchod a zubní pasta. Jako, myslím si, že u záchodu tam to bude pravděpodobně zvednutý prkínko a možná nechávání roliček od toaliťáku všude možně, to je další varianta. Zubní pasta, no, někdo ji nezavírá, nebo ji vymačkává z půlky, jo, víme, taky je tam spousta možností, jak to vlastně pokazit. Co se týče másla, tam je to těžký, jo, ale údajně totiž se dělíme na hladiče a dloubače. A teď schválně, klidně pojďte napsat, jestli jste hladič nebo dloubač, jo, protože hladič to je takový to normální, jo, že si prostě ubíráte po kouskách to máslo, jo, decent, tak aby furt mělo tvar a tak. No a dloubači do toho prostě různě rejpou, nabírají a z másla je. Prostě je to smutný příběh. Tak to může být velký problém a ideální je, když máte doma dloubače a on to máslo pak ještě nechá v teple na lince. No prosím vás, na tyhle tři komodity opravdu opatrně. A právě teď Poetika a Blízko.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Nicky Jur a Daisy Sunroof, Éteru Hitrády a hezké odpoledne. Krásnou neděli vám přeju. Ano, už je zase neděle a ano, už jsme zase skoro na konci srpna. Jo, je to neskutečné, jak to letí. Předpokládám, že většina z vás taky má pocit, že furt byl leden, leden a najednou, jo, za chvilku škola, Vánoce, pak už zase ten dlouhý leden. No, letí to! Tak nezapomeňte občas taky zpomalit a jenom si ten moment vychutnat. Benson Boone je k tomu jako stvořen, k tomu Kateřina Marie Tichá nebo Global DJ.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
6: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
5: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
8: Mirá,
7: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
8: Mikové,
7: Harley,
8: Single X,
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Zažij vrchol léta na Slezské hartě. Doraž 21. až 23. srpna do Leskovce nad Moravicí na festival dračích lodí. Přijď fandit a užij si kromě jiného koncerty revivalových pecek jako ZZ Top, Luciáni, AC/DC nebo třeba afterparty s DJs. Máme super program i pro děti. Dračí lodě harta.cz.
12: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 14 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Většinu Česka zasáhnou zítra silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav. Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili dnes meteorologové už jenom na většinu území Moravy a Slezska. V celém Česku ale podle ústavu dále platí zvýšené riziko vzniku požárů. Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z nového průzkumu agentury Ipsos. Na vině je i to, že lidé doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí 63% z nich. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. A teď jedna z jihu. Úřady na Sicílii včera snížily stupeň výstrahy před erupcí Etny a letiště v Katánii, jehož provoz aktivita sopky v posledních dnech zastavila, obnovuje přílety a odlety. Z údajů na internetových stránkách letiště ale vyplývá, že značná část spojů je stále zrušená anebo odkloněná. Státní zdravotní ústav stahuje z trhu dvě šarže léku Rovatinex. Ten pacienti užívají k léčbě a prevenci močových a ledvinových kamenů. Ústav to uvedl v oficiálním oznámení, ve kterém napsal, že u léku zaznamenal závadu v jakosti.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Dneska nás čeká oblačno až zataženo, místy se může vyjasňovat, jinak se bude vyskytovat taky déšť nebo přehánky a zejména večer na západě a severozápadě i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31, na ostatním území stále vysoké 32 až 37. Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a čeká nás další hodina plná těch nejlepších hitů. Teď George Ezra.

Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio, hezkou neděli. A máte rádi uzrálý sýr? Takový ten, co fakt jako zrál, poctivě dlouho. No tak mám tip, protože v Egyptě teď našli nejstarší sýr na světě. Takhle, našli ho v hrobce jednoho starosty, jo. Našli takovou nádobu, jo, klasickou, starou egyptskou, no a v ní takovou divnou bílou látku. A když jí dali pod mikroskop, tak zjistili, že to býval nějaký druh kozího sýra. A zrál tam krásných 3200 let. Čo, to muselo být vyzrálý. Nechtěla bych být ta, která otevře teda tu nádobu, pač to muselo být intenzivní. Teď si představte, že tady ten neboštík starosta, jo, si tam nechal dát ten kozí sýr, aby měl něco na chleba, že jo, na onom světě. No ono se teď tím testem ukázalo, že ten sýr byl asi jedovatý, takže je dost možná to ono, co z něj neboštíka udělalo.

0: lekce francouzštiny Matka Jim v éteru Hit Rádia. Krásnou neděli, 14:15, jo, to je takovej ten odpočet, kdy prostě víte, že se ten víkend fakt jako chýlí ke konci a že už s tím nic moc neuděláte, ale když už to víme, tak si můžete ještě stihnout něco zažít, jo, nebo naopak si dát třeba odpolední spánek, to je velmi zdravý. Vemte si, jak to dělají v Řecku, Španělsku, Itošce, všude to dělají, to je jenom u nás, je to pořád taková věc, za kterou se skoro stydíme. Nestyďte se, běžte si na hodinku lehnout, nechte si nás u toho v uších, jo, to bude příjemný. Takový Miles Smith, Alan Walker nebo Evanescence, co? Tak krásnou neděli.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
8: No nekecej.
7: 4 centiáky navíc?
8: To musím hned vyzkoušet.
7: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz. Protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharová pizza. Bo na velikosti prostě záleží.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
10: Hanbal klub Zubří slaví 100 let. 21. a 22. srpna. Dva dny házené té nejvyšší úrovně. O valašský pohár se utkají Zubří, slovenský Prešov, rakouské Fivers i maďarský Děr. Oslavte s námi 100 let házené. Více na hczubří.cz.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely

0: kavagorilla.cz.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Miles Smith s námi v éteru Hit Rádia. A já vás teda rozhodně nechci k ničemu poňoukat, ale druhý nejoblíbenější alkohol světa slaví dneska svátek. Je to tak, na dnešek prosím vás připadá Mezinárodní den rumu. Jo, údajně teda o něco častěji lidé na světě pijí vodku, ale to je v podstatě díky tomu, že Rusko je tak obrovský, že jo. No nic, název rum je prosím pěkně považován za zkratku anglického slova rumbelion. Rumbelion se to píše a znamená to velký ruch. Vy, co jste někdy rumpili, tak víte, že to naprosto přesně odpovídá. Ano, to se pak totiž většinou děje. Údajně se při jeho pití karibské ženy tanečně odvazovaly při večerních bouřlivých setkáních. Tak nevím, jestli plánujete nějaký bouřlivý setkání, ale jo, můžete to tam oslavit. Ne, že si dáte na počest rumu vodku, to by bylo divné. A nebo si dejte víno. O tom ví něco činasky. Zase.

Show v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne vám všem. 14 hodin 39 minut k tomu. Přeju krásný den. Doufám, že máte, vy co máte volno, nohy nahoře. A vy co jste v práci, tak jedna důležitá věc. Pokud tam potkáváte lidi, což bohužel musíme skoro všude, tak doufám, že dneska potkáte samý hodný a milý lidi. To je podle mě totiž strašně jako zásadní rozdíl v tom, jaký máte den, jo, protože přijde jeden naštvaný protivný člověk a třeba za to ten den nemůže, ale prostě vám to zkazí den, tak držím pěsti, ať jsou to dneska jenom samý hodný koťátka, jo? Soundtrack k tomu budeme mít perfektní. Eagle Eye Cherry, Lady Gaga nebo Ella Henderson už za chvíli.

0: Nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Jdeme na Hrady.
7: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirář.
7: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
6: Migové.
7: Harley.
6: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
11: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
10: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
12: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: prací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Fajný.

0: www.bludištělandek.cz. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci rádi.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ.

0: Nasadit 3 vrtulníky a 2 letadla pro hašení mohutného lesního požáru na východě Belgie. Pomoc poskytne Česko a další 2 unijní státy. Belgie požádala o nouzovou podporu kvůli jednomu z největších požárů ve svých dějinách, který dosud spálil přes 1600 hektarů půdy a vyžádal si evakuaci několika obcí. Případné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pod současných 15 let musí jít podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové ruku v ruce se změnou výchovných ústavů. Jejich současný systém není funkční. Uvedla to v rozhovoru s Václavem Moravcem. Připomeneme, že zvážení nižšího věku trestní odpovědnosti má vláda v programovém prohlášení. Chorvatská policie uvedla, že zadržela 4 osoby podezřelé ze založení ničivých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře. Od čtvrtka na pobřeží v několika lokalitách zuří či zuřilo kolem 10 požárů. Při největším z nich u Omiše na jihu země zemřel jeden člověk a zhruba 40 dalších utrpělo zranění. Na 2000 lidí muselo být v pátek evakuováno, z toho asi 300 českých turistů.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Dneska většinou oblačno až zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, potom zejména večer na západě a severozápadě se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 a na ostatním území stále vysoké 32 až 37. Krásné odpoledne, 2 minuty po 15. hodině startuje nám další nedělní hodinka. Společně s Leony nebo Imagine Dragons.

0: Právě teď v éteru Hit Rádia a je čas dát si něco úplně zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Lidé se statisticky nejčastěji rozcházejí v pondělí. To je zítra.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: tohle show Rasmus, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem, 15.15, něco si rychle přejte, to ještě stihnete, dobrý. Jo, prošlo to tak všechno v pohodě, dobrý. Myslím si, že Perseid už moc padat nebude, jo, tak musíte využívat tady ty jiné možnosti na ty přání. No a pokud jste si přáli další porci skvělých hitů, tak počkejte, přejte si. Já jsem v podstatě jako Jin. Myslím ten, co první přání. Za chvilku Damiano David, taky Robbie Williams, nebo Lilywood.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
6: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
5: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
9: Zažij vrchol léta na Slezské hartě. Doraž 21. až 23. srpna do Leskovce nad Moravicí na festival dračích lodí. Přijď fandit a užij si kromě jiného koncerty revivalových pecek jako ZZ Top, Luciáni, AC/DC nebo třeba afterparty s DJs. Máme super program i pro děti. Dračí lodě harta.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Naprostej král Robbie Williams a Supreme v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Jaký máte heslo na Wi-Fi? Ne, nedávejte mi ho samozřejmě, ještě by vám někdo ukradl drahocenný připojení, jo. Ale těžký, složitý hesla, jo, to je ideálně takový to defaultní, který je napsaný většinou ze začátku, než se ta nálepka odlepí na tom routeru, jo, a je to takový to 7, 3, 4, přibližně takhle to zní většinou. Tak prosím vás, právě tyhle hesla jsou strůjcem spousty problémů. Protože rozhodně si ho nezapamatujete, nevěřím, to nikdo nezvládne. No a často se tady ty papírky ztrácí, jo. To se stává hodně často a vy potom jste nešťastný, že jo. Taky pokud máte rodiče, oni mají Wi-Fi, tak vám pak jsou schopni třeba 14krát do týdne volat, že jo, jaký, že mají to heslo vlastně. Tak opatrně, jo. Důležitý je dát si heslo, který prostě vám uvízne v hlavě, jo, něco zapamatovatelného. Můžete zkusit třeba Hit Radio není nejlepší rádio. Protože to si zapamatujete a navíc je to hrozná blbost, takže vám ho nikdo neukradne. Dobré, že? No pro další IT tipy mě neváhejte kontaktovat. Většinou to stačí vypnout a zapnout. Další hity před dámy právě teď Tina a Rytmus a jejich příběh.

0: Alex Warren s námi na Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne. Jestli jste teď někdy slavili narozeniny, tak jste na tom podobně jako Eva Farná. Jo, to je prostě naše královna, oslavila teď 33. Mimochodem sdílela k tomu na Instagramu moc hezký věci, otevřela rodinný archiv, doporučuji na to mrknout. No a hlavně, doporučuji si jí pustit do uší a to zařídíme. Eva Farná a Neříkej mi, co má se stát, taky Pink nebo Ed Sheeran, už za chvilku.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujeme.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hilite.com, sekce kariéra. Hledáte práci, která má skutečně smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
9: Filtry, které si poradí se šumem.
8: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
9: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
8: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
9: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: Potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. xxl.kuchyně.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Většinu Česka zasáhnou zítra silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili dnes meteorologové už jenom na většinu území Moravy a Slezska. Tady pořád stoupají teploty nad 30 stupňů. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku by se měla rozšířit na digitální technologie. Vyplývá to z novely občanského zákoníku, kterou v pondělí projedná vláda. Výrobkem tak nově podle právních změn budou také software a jiné digitální výrobní soubory, včetně systémů umělé inteligence. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Uvedl, že regiony mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od regiony mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015. To

noci oblačno až zataženo, od západu místy déšť, přehánky nebo i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 14. A pozor, zítra to začíná oblačno až zataženo. Na Moravě bude zpočátku místy polojasno, jinak na většině území déšť, přehánky, bouřky. Odpoledne ojediněle i silné bouřky. Jo. Potom odpoledne a večer to bude lehce ubývat a i oblačnost se mírně protrhá. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23, jinde 23 až 28, no a třeba Beskydy a Šumava tam kolem 19. To bylo vyčerpávající, no čeká nás změna počasí, tak doufám, že jste na to ready, aby se nám potom horku ještě nestýskalo. Já myslím, že na to zapomeneme společně s těmi nejlepšími hity, co říkáte. Za chvilku Kamarád a teď už Gala, Freed from Desire.

kamarád v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. A prosím vás, kdybyste se chtěli dámy dovzdělat, a pro pány to jistě bude pozitivní věc, tak doporučuji prolistovací kuchařkou Magdalény Dobromily Rettigové. Prosím vás, naše národní kulinářská obrotitelka totiž prosazovala poměrně revoluční přístup žen k mužům. Já se s tím teda asi úplně nestotožním, ale pozor, citace z její kuchařky, jo. Novomanželka se nesmí prát s mužem, který evidentně přišel od lehké ženštiny, ale namísto toho mu podá polévku na způsob bujónu, neb žena muže musí dokázat, že najde doma, co hledá jinde. No, dobře, tak tehdy byly očividně trošku tolerantnější, to my už dneska dělat nemusíme tohle. Já bych, pánové, pokud vaše žena zjistí, že jste byl za lehkou ženštinou, i za těžší, to je jedno, byla, pokud vám nabídne polévku, hodně opatrná, jo? Pač tam bude místo bujonu něco úplně jiného. Tak opatrně, opatrně. Hele, ale s tímhle se nesklamete. Linkin Park.

0: Shawn Mendes v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Čtvrt na pět, jo, tik-tak, tik-tak, pondělí za rohem. No nic, ne, nenechte se vystresovat. Hele, dáme si za chvilku dnešní oslavenkyni, jo, 68. Teď si to vemte, jo, pořád aktivní, pořád jede bomby. Tu rozhodně žádný pondělí neděsí. Jo, už jí za chvíli Madonna, taky opět a Radeček nebo Alvaro Soler, tak buďte s námi.
1: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
2: Nebojte se.
1: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yeso!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
8: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Madonna a Like a Prayer, posloucháte Hit Radio. A je to tu, konečně vynález, na který jsme čekali. Už miliony let potom prahneme. Prosím vás, na Slovensku vyrobili ponožky, které odpuzují klíšťata. Jo, jsou to speciální ponožky, kdy ty mrchy, co saví, se ve chvíli, kdy se jich dotknou, přestanou hýbat. Takže se nemůžou přisát. No, po chvilce frustrovaně odpadnou a jdou najít někoho, kdo ty ponožky v sandálech nemá, jo. Fantastická věc, naprosto geniální nápad, zvlášť pokud si ty ponožky dáte nejen na nohy, ale třeba i na ruce a na hlavu, že? Tak jste stoprocentně chráněný. Jediný, co teda znám lidi, kteří si nemusou kupovat speciální ponožky, ale spolehlivě všechno odpudí ty jejich vlastní. Come on.

0: DJ Antoine, posloucháte Hit Radio. Znáte takový ty ironický situace, kdy prostě, nevím, celý týden je hezky a vy vyrážíte na vyhlídku někam, chcete si vylézt nějaký pořádný kopec a jen tam vylezete, tak se zatáhne. To je klasika, to třeba já jsem takhle viděla úplně všechny místa na světě, ale vlastně neviděla páč mraky. To nevadí, jo, nebo když celý týden prší, tak ten jeden den už se odhodláte a ten deštník si vezmete a ono přestane, že jo. Krásný věci, tak přesně o tomhle je song, který nás čeká za chvíli. Alanis Morissette napsala totiž geniální song právě o těchto situacích. Ironik, k tomu Poetika nebo Coldplay už za chvíli.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
4: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
3: Tak setři a šetři.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
7: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: www.dkv.cz.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Orion.
1: Jak duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Více. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 17 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Po dvoutýdenním volnu se zítra do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. V končícím létě je čekají tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. Za voliči se ministři za ANO vydali už teď, Babiš v pátek absolvoval výstup na Lysou horu. To prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes v soukromě navštívili Telč na Jihlavsku. Čekalo na ně několik stovek lidí.

0: než víkend. Cyklistický závod Czech Tour vyhrál 20-letý Američan Andrew August před Italem Alessandrem Fanceluem, jež ovládl závěrečnou čtvrtou etapu. Václav Ježek projel cílem na Pustevnách po 160 kilometrech jako čtvrtý. V celkovém pořadí zůstal 21-letý český cyklista na sedmém místě s více než minutovou ztrátou na Augusta. Do první desítky se posunul ještě Jan Hirt.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: V noci bude oblačno až zataženo, místy se může vyskytnout déšť, přehánky nebo taky bouřky, nejnižší teploty 19 až 14. No a zítra potom oblačno až zataženo, akorát na Moravě místy i polojasno, na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky a potom večer ubývání oblačnosti a taky protrhávání. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině 19 až 23 a jinde 23 až 28. Hezké odpoledne, 3 minuty po 17. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejvíc nejlepší hity. Tohle jsou Green Day.

6 s Hitrádiem, za námi právě teď Lily Allen. No, prosím vás, pokud se náhodou teď chystáte rozšířit rodinu a nechcete do toho skákat úplně po hlavě, což nedoporučuju, tak při plánování dítěte byste měli přihlédnout dokonce i k ročnímu období. Prosím vás, máme tady novou statistiku. Zní to výborně, jo? Takže představa, teď se schválně podívejte na své ještě malé děti ideálně, anebo už na ty odrostlí, jestli je to pravda, jo? Jarní děti jsou prý alkoholici, letní optimisti, podzimní mají problémy ve škole a zimní trápí civilizační choroby. To je zajímavý, co? Já jsem třeba zjistila, že jsem se očividně rodila po celý rok.

0: Legend a All of Me v éteru Hit Radio. Čtvrt na šest, krásnou neděli vám přeju, doufám, že jí máte, hezkou tu neděli, aspoň v rámci možností. No a hlavně, pokud třeba ten víkend nebyl úplně dokonalý, nebo naopak na vás jde taková ta lehká depka z toho, že už zítra zas, já vím, je to ošklivý, ale hele, minimálně ty songy by mohly trochu pomoct, co? Třeba tahle klasika. Blondie a Marie a k tomu taky Lost Frequencies nebo Temper City. Už za chvilku.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Je to tady a já jsem se tak moc těšil. Ahoj, Richarde.
3: Jo, já taky. Ahoj všichni.
2: Já jsem si říkal, že ty nám vždycky nosíš inspirace, jo? Ale já bych to dneska otočil. Připravil jsem si pro tebe takovou hru.
3: Tak to je skvělý, tak říkej.
2: No, všiml jsem si, že na Slevomatu jsou teď s extra slevou nejoblíbenější nabídky na dovolenou v Česku a na Slovensku.
3: Dobře ty.
2: Takže mám pro tebe kvíz.
3: No tak to se strašně těším.
2: První otázka. Kde je naše nejhlubší zatopená jeskyně?
3: Macocha.
2: No, není to tak. Je to Hranická propast. Je hluboká 450 metrů nebo dokonce i víc.
3: OK.
2: Otázka číslo dvě. Čím je světoznámá slovenská obec Čičmany?
3: Mají tam hodně číčinek?
2: Zajímavá strategie, ale ne. Domy v téhle obci jsou totiž úplně jako z perníku.
3: Hustý.
2: No a do třetice. Víš, kde na Slovensku najdeš rozlehlé pralesy, divoké zubry a taky koně?
3: Cože to někde je, jo? Vůbec nevím.
2: No představ si, že jde o proslulý národní park Poloniny, kterému se říká taky slovenská džungle, což není Petržalka, prosím tě.
3: OK, tyjo, skvělý.
2: No tak snad se mi povedlo ukázat, kolik je toho k poznání, ani nemusíš lítat někam do exotiky. Takže se mrkněte na Slevomat, tam teď najdete ty nejoblíbenější nabídky na pobyty po Česku a Slovensku a navíc s extra slevou.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.

0: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
1: Filtry, které si poradí se šumem.
0: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
1: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
0: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tempest je právě teď v éteru Hit Radio. A prosím vás, kdyby vás náhodou, a možná už jste to taky zažili, šimralo něco v uchu a nějak se vám nedaří zbavit toho pocitu, radši jděte k doktorovi. Jo, fakt, hele, pro jistotu, je totiž možné, že vám tam něco vlezlo. Něco živýho, že jo? No, protože třeba na jihu Číny si teďkon s tímhle podezřením zašel k doktorovi jeden pán a měl teda pravdu, protože mu v uchu pobíhalo mládě gekona. Mládě gekona, to je prostě děštěrka už jako jo. Nevím, jak se to musí stát, asi měl fakt velký ucho, jinak si to absolutně nedokážu vysvětlit. Tak zvlášť pokud máte taky velký uši, jo, tak opatrně, hlídejte to.

0: Dasha a Austin, posloucháte Hit Radio. Pomalu se nám blíží 18. hodina, já se s vámi tak pro dnešek zatím loučím, užijte si hezký zbytek té neděle. Nezapomeňte, že má začít pršet, tak ať vás to ráno zbytečně nepřekvapí, jo? V celou si samozřejmě dáme ještě nejnovější zprávy a do té doby třeba... Tahle královna Reje, Soul Asylum nebo Daft Punk už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujeme.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hilite.com, sekce kariéra. Hledáte práci, která má skutečně smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
4: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
4: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
6: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Trojer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Trojer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Trojer. Beskydy jako na dlani.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Danlanda,
8: Mirá,
7: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
8: Mikové,
7: Harley,
8: Single X,
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hit Rádia Orion.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hanbal klub Zubří slaví 100 let. 21. a 22. srpna. Dva dny házené té nejvyšší úrovně. O Valašský pohár se utkají Zubří, slovenský Prešov, rakouské Fivers i maďarský Děr. Oslavte s námi 100 let házené. Více na hczubří.cz.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku.
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Premiér Andrej Babiš má problém a český internet žije malým skandálem. Při výstupu na Lysou horu totiž Babiš utrhl několik květin. Zachytili ho přitom kamery. Turistická trasa ale vede chráněnou krajinou oblastí, takže trhání zeleně je zakázáno. Premiér si sype popel na hlavu. Pokud prý bude potřeba, zaplatí pokutu. Při dvou požárech, které dnes vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén, zahynuli dva lidé. S odkazem na místní hasiče o tom informovala agentura AFP. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních obyvatel i turistů. Fanoušky Bayernu Mnichov včera vyděsil kolaps Jamala Musialy v přípravném zápase. 23-letý německý reprezentant se v závěru duelu s Lipskem náhle zhroutil na trávník a zůstal bez hnutí ležet. Po ošetření na hřišti dokázal sám odejít. Nevolnost zřejmě zavinili potíže s krevním oběhem způsobené vedrem. Jamalovi se už dnes daří dobře a brzy se vrátí k tréninku. A na závěr počasí. V noci čekáme oblačno až zataženo. Od západu přijde déšť, lokálně i bouřky a teploty se udrží mezi 19 až 14 stupni. Pondělí bude oblačné až zatažené s deštěm, s přeháňkami nebo s bouřkami 19 až 14 stupni. Pondělí bude oblačné až zatažené s deštěm, s přeháňkami nebo s bouřkami.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matrace za hubičku.
1: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
2: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
1: Tak setři a šetři.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Levněji, už to

0: akce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.

0: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm? 4 cm? To ani nepoznáš! Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na Chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
4: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
4: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
4: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.

0: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
1: Filtry, které si poradí se šumem.
0: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
1: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
0: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
1: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.

0: Azore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Atelier přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Azore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Atelier přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvatelier.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Radio Orion. Hit Radio Orion.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Hit Radio. Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.